lesknou, spolu hrajeme NHL. V ložnici máme svou Paříž a máme svůj vlastní Řím. Dole parkuje